0: Počúvate hity?
1: Hity, ktoré milujete.
0: Fan Rádio.
2: Myslíte, jak zlatá bula sicilská, stvrdzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce včít mý dlouze zas, otevře ti kobera a můžeš mezi nás.